Vyslechli jsme Concerto Grosso G-dur opus 6 číslo 1 Georga Friedricha Händla. Hrál soubor Akademie für Alte Musik Berlin, provedení řídil koncertní mistr Bernard Fork. Na závěr našeho pořadu jsme zařadili v době jeho přípravy zcela novou nahrávku jednoho z nejvýznamnějších děl hudební literatury, kterým je Mše Hámol Johanna Sebastiana Bacha. Její vznik byl poněkud komplikovaný. Nebyla od začátku koncipována jako ucelené dílo, Bach vytvořil nejprve její první dvě části Kyrie a Gloria jako samostatnou protestantskou mši, která bývala obvykle tvořena těmito dvěma částmi. Tuto svou prvotní mši Hámol Bach věnoval novému saskému kurfiřtovi a budoucímu polskému králi Augustu III. V souvislosti s žádostí o získání titulu dvorního skladatele Drážďanské dvorní kapely, který by mu zajistil lepší postavení ve sporech s nadřízenými v Lipsku. Mše byla také provedena v Drážďanech v červenci roku 1733. Titul královského dvorního skladatele se Bachovi sice podařilo získat, ale až roku 1736. Tuto původní malou mši Hámol pak rozšířil Bach do dnešní podoby až v posledních letech svého života. Nevíme o tom, že by mše Hámol ve své finální verzi byla psána k nějaké konkrétní příležitosti, neznáme žádného objednavatele, ani není doloženo jediné úplné provedení za Bachova života. Spíše se nabízí domněnka, že mše Hámol měla být kompendiem Bachova umění a proto také zvolil po staletí užívanou univerzální formu liturgické hudby. V tomto díle je obsažena celá řada skladebních technik od fugy vycházející ze style antiko s gregoriánským kantem firmem přes sbory v koncertantním stylu až k operně cítěným sólovým áriím a duetům. Asi polovina jejich částí jsou mnohdy značně přepracované části duchovních kantát. Bach tak jako i v jiných případech chtěl znovu využít to nejlepší ze svých děl v nové podobě. Nejstarší a nejnovější části mše Hámol, kterými jsou Crucifixus jako přepracovaný úvodní sbor kantáty Weinenklagen z roku 1714 a předcházející nově napsané Et Incarnatus Est, která je patrně poslední Bachovou vokálně instrumentální skladbou, dělí více než 30 let. Přesto je mše Hámol dílo velmi komplexní a rozdílný původ jejich částí není vůbec znát. Bachovu mši Hámol nyní vyslechneme v interpretaci francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion. Solové party přednesou Julie Rose a Beth Taylor soprán, Lucille Richardo alt, Emiliano González Toro tenor, Christian Immler bass, provedení řídí Rafael Pichon.

Dozněla mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Pygmalion. Solisty byly Julie Rose Abbott Taylor soprán, Lisil Richardo alt, Emiliano González Toro tenor, Christian Immler bass. Provedení řídil Rafael Pichon. Toto dílo zároveň uzavřelo blok staré hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V minulých částech hudební stavebnice jsme si připomněli, co můžeme očekávat od koncertu, v jehož programu figuruje sonáta, symfonie, předehra, svita a koncert. Jsou to nejtypičtější druhy instrumentálních skladeb. Na vlastní uši jsme se přesvědčili, že každý z těchto druhů skladeb je nějakým standardním způsobem spojen s hudebními formami. Symfonie a sonáty mívají v první větě sonátovou formu, koncert také, ovšem důkladně rozšířenou a přepracovanou. Svity vycházejí z tanců, stejně jako symfonická skerca. Dnes bych vám ovšem rád nabídl bleskový přelet nad světem vokální hudby. A tady už se nějaké standardizované zacházení s hudebními formami neobjevuje. Do hry vstupuje text, který do značné míry určuje skladatelovu práci. Jakž takž přehledná je ještě píseň. Obvykle tento druh skladby pracuje s písňovou formou, což jsou ony známé symetrické útvary, v nichž se úvodní motiv opakuje po nějaké kontrastní střední části, tedy ABA. Platí to hlavně pro lidové písně. Skladatelé intelektuálové, od přírody nepraktičtí lidé, jejichž myšlení je komplikované a pro ostatní neproniknutelné, se ovšem s prostou písňovou formou většinou nespokojí. Nejjednodušší přijatelná forma je pro ně takzvaná strofická píseň. Bývají to zhudebněné básně o mnoha slokách, podobných si jako vejce vejci. Skladatel má nesmírně obtížný úkol. Musí vymyslet takovou melodii, kterou lze poslouchat stále dokola, třeba 7x za sebou. Jistě, že jsou přípustné nejrůznější obměny, ale v zásadě je strofická píseň útvarem rozvíjejícím jediný melodický nápad. Vedle proslulého díla s názvem Pesí trničku sežral, jehož nahrávkou bohužel rozhlasový archiv nedisponuje, můžeme nabídnout třeba tuto skvostnou strofickou píseň od Franze Schuberta.

Některé písně, jako třeba Schubertův Král duchů, jsou natolik rozsáhlé a významné, že mají vlastní opusové číslo a mohou v koncertním programu figurovat samostatně. Většinou jsou však písně součástí písňového cyklu. Může to být zhudebněná celá básnická sbírka nebo výběr z ní. Jindy je cyklus svázán společným tématem, přičemž každá píseň zhudebňuje báseň jiného autora. Po hudební stránce jsou priority jasné. Hlavní slovo tu má melodie. Klavír, který solistu doprovází, může obstarat hodně práce, ale pokud skladatel nevymyslí silnou melodickou linku, žádný virtuózní doprovod skladbu nezachrání. Jako ve všem, existují i zde výjimky. V několika částech písňového cyklu Haravy Oliviera Messiána neplní sólový soprán melodickou, ale spíš rytmickou úlohu.

Pěvecký recital s klavírem je určitě nejintimnější hudební produkcí, kterou současný koncertní provoz nabízí. Jsou to koncerty pro zkušené publikum a panuje při nich posvátné ticho. Tito specializovaní posluchači neobdivují hřmotná fortissima žestů, nýbrž niterná pianissima tenoristů, při nichž pěvec sotva otevírá ústa. Vynikající komorní pěvci dokáží pracovat i s decentní mimikou a náznakem herecké akce. Když se zpívá o lásce, chytají se za srdce a podobně. Neskušeného posluchače bych na tyto koncerty rozhodně nebral. Mohl by rychle ztratit vědomí, nebo by si o koncertech vážné hudby vytvořil mylný dojem, že jde o cosi jako o spiritistické seance. K tomuto umění musí člověk dorůst. Docela jinou kategorií jsou písňové cykly s orchestrem. K melodické lince se přidává barva, velká dynamická škála, sytá harmonie. Třeba Berliozovi písně letních nocí otevírá nádherná kantiléna podepřená mistrovsky vypracovaným orchestrálním doprovodem.

Dnes není obvyklé kombinovat na jednom koncertě komorní a symfonickou hudbu, takže čteme-li v programu, že vedle symfonie a koncertu budou znít také písně, můžeme si být jisti, že jde o písně orchestrální. Pokud se ovšem v programu objeví jiná vokální forma, totiž kantáta, nevíte vůbec nic. Kdysi byla kantáta, skladba, v níž se zpívá, protikladem sonáty, díla, v němž se hrálo na nástroje. Dnes nejsme o moc dál. Kantáta je skladba, v níž nějakou roli hraje vokální složka. Ale jestli je to skladba pro 80členný sbor se 100členným orchestrem, nebo pro jednoho zpěváčka s čelem a čembalem, to se z označení kantáta prostě nedá vyčíst. Georg Philipp Telemann napsal přes 1000 kantát. Jsou to ovšem několikaminutové skladby, většinou pro malý smyčcový ansámbl s čembalem a jedním nebo dvěma solisty. Co kantáta, to perla.

Bach má kantát asi 300. Po několik let psal týden co týden novou. Vtipný popularizátor by ještě dodal, že Bach při tom provozu splodil 20 dětí, takže se zdá, že v životě dělal jen dvě věci, my ale tuto perličku vynecháme. Bachovy kantáty jsou doslova filozofická díla, plná náboženských symbolů a teologických výkladů, z nichž mnohé nám již dnes unikají. Je to duchovní hudba v tom nejhlubším slova smyslu. Kantáty mají nejrůznější podoby, nejčastější je však několikavětá skladba otevřená polyfonním sborem, pokračuje sledem recitativů, árií a duet a končí čtyřhlasým protestantským chorálem.

Kantáta v novodobém slova smyslu může znamenat i velké symfonické dílo s účastí sboru a solistů. Předpokládá se závažný námět, přinášející nějaké poselství pro lidstvo. To je kámen úrazu mnohých kantát vzniklých ve 20. století. Jsou dost často poněkud nabubřelé a u svých tvůrců spouštějí jakýsi spasitelský komplex. Některé moderní české kantáty, třeba Vicpálkova kantáta o posledních věcech člověka, zpracovává lidové texty. Ty však vznikly jako prosté říkanky nebo texty k lidovým písničkám. Najednou je se vším patosem zpívá obrovský sbor. Lidový text Kdo se v pátek roznemůže, tomu nikdo nepomůže, praská pod tlakem zložité polyfonie, jako by šlo o nějaký metafyzický axiom. Přitom je to říkadlo.

Zvláštním typem kantáty je oratorium. Často se tím myslí velká kantáta, ale správně by to měla být vokální skladba, která obsahuje vyprávění. Měl by v ní být přítomen epický děj. Typickým oratoriem jsou Bachovi Matoušovi a Janovi Pašie. V roli vypravěče tam vystupuje evangelista, který formou recitativu vypráví události vedoucí ke Kristově smrti na kříži. Árie, dueta a chorály tento děj komentují. Sbor tu obstarává také davové scény, reakce lidu na Pilátovy rozsudky a tak dále. Nedávno jsem v televizi viděl Janovi Pašie inscenované jako divadelní představení a bylo to velmi působivé. Žádná instrumentální hudba nedokáže být tak dramatická jako hudba s textem za přítomnosti lidských hlasů, sólových i sborových. Platí to pro kantátu, oratorium, píseň či sborovou skladbu.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regens Chory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, Pochod a menuet, ve skvostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

Když Franz Schubert zhudebnil Schubartův text Obstruhovi, byl úspěch písně Die Forelle takový, že jen skladatel jeho motiv opětovně 6x různě upravil. Samozřejmě za zmínku stojí především 4. věta klavírního kvintetu A-dur, kde melodii Pstruha nápaditě variuje. Ale my si poslechneme originál, píseň Pstruh a sopranistka René Flemingová s klavíristou Christophem Eschenbachem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerner, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího. Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Alespoň na pár minut vás teď zveme do barokní Itálie, k dílu skladatele a houslisty, který je pochován v římském Panteonu, který během svého života zaznamenal veliké úspěchy a dosáhl dokonce značného jmění. Arcangelo Corelli, dodnes spojovaný především se zdokonalením formy Concerta Grossa, již po jeho vzoru později rozvíjeli Vivaldi, Bach či Händel. Corelli byl vynikajícím houslistou, ale jak nám ukáží trumpetista Niklas Eklund a Vasa Barok Ensemble, o pozoruhodná díla obohatil také trubkový repertoár. Arcangelo Corelli, Allegro ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně prospěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Gracioso a u klavíru Walter Gieseking.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jiří Srnka, Stříbrný vítr. Melodie ze stejnojmenného filmu. Physio řídí František Belfín.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ricercari, fuga, fantazie, canzona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulla li dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuckem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 36 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Je celkem logické, že Johannes Brahms své uherské tance napsal původně pro klavír na čtyři ruce. Tak si mohl být jist, že dílo se bude velmi dobře prodávat, neboť si ho doma budou moci zahrát všichni hudební amatéři ze šlechtických i měšťanských rodin. A právě to se také stalo. Fenomenální úspěch 21 tanců ale dále vedl k tomu, že existují ve stovkách úprav pro nejrůznější nástrojové kombinace. Sám Brahms upravil 3 tance pro orchestr a 10 převedl do partu sólového klavíru. A právě na něj nám teď populární tanec číslo 3 v tónině F-dur zahraje britský klavírista ruského původu Jevgenij Kysin.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Marena Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně leccos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13, G-dur, Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosi di Praga.

A teď si navzdory realitě dopřejeme krásnou, radostnou, naděje plnou, totiž vánoční atmosféru. Prostředníkem nebude nikdo menší než barokní velikán Johann Sebastian Bach, jehož šestice kantát pro vánoční svátky patří jako Weihnachtsoratorium, vánoční oratorium, k nejvelkolepějším barokním kompozicím vůbec. Samozřejmě nebudeme poslouchat celé ty 3 hodiny oné Bachovy skvostné hudby. Vybereme si toliko jednu árii, známou tenorovou koloraturní árii, v ní se zpívá Ich will nur dir zu Ehren leben, chci jen tebe velebit. V našem případě zaspívá německý tenorista Peter Schreier, jehož doprovodí Staatskapelle Dresden.

Luis Spohr vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: François Couperin od útlého dětství zastěňoval svého známého strýce Louise Couperina. A to nejprve jako varhaník a později i jako autor skladeb pro různé klávesové nástroje. Není divu, ještě dnes při jejich poslechu žasneme nad mistrovstvím a muzikalitou jejich autora. Poslechněme si první část z čembalového cyklu Les Folies Françoises, v nichž dává François Couperin 12 částem názvy související s pocity lásky. Toto je například La Virginité, panenství, nebo spíš možná panenskost. Hraje americká čembalistka Mitzi Meyerson.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

Přestože Josef Haydn strávil bezmála 3 desetiletí ve službách esterházyovských knížat a tudíž takřka solitérně a poměrně daleko od hudebního centra Vídně, nebo možná právě proto je díky svému významnému vlivu na formování některých hudebních druhů té epochy označován za otce smyčcového kvartetu, také za otce symfonie. Tolik z něj načerpali i takový Mozart nebo Beethoven. A také měl papá Haydn smysl pro humor, což dobře ilustruje třeba symfonie číslo 94 G-dur v německém jazykovém světě s podtitulem S úderem kotlů, v tom anglickém přezdívaná Surprise, překvapení. Ten vtip, ono nečekané forte po úvodních 2 8-taktových frázích v pianu se zkrátka nedá přeslechnout. A i v následujících variacích je od Haydna mnoho překvapivě půvabného. Druhá část ze symfonie číslo 94 hraje Österreichische Ungarische Haydn Philharmonie, řídí Adam Fischer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Friedrich Chopin, Scherzo pro klavír cis-moll op. 39, hraje Ivan Moravec.

Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Kolem 600 položek čítá katalog děl barokního velikána Georga Friedricha Händla, německého skladatele, který ovšem ve svých 74 letech umíral jako britský občan, někdejší skladatel ve službách královského dvora Jiřího I. a nejoslavovanější mistr anglické hudby. Händel byl mimořádně kompozičně zručný, schopný zasáhnout vynikajícím způsobem do všech žánrů tehdejší hudby, včetně opery i mohutných sborových skladeb a hudby k nejrozmanitějším příležitostem, třeba i k plavbě královského dvora po Temži. I takovou akci Händel doprovodil geniální hudbou, doslova vodní. Ze tří svět vybíráme tu první, Akademie staré hudby, zařízení Christophera Hogwooda, hraje její třetí část F-dur.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jehož službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Antonio Vivaldi, kvarteto z opery La Fida Ninfa. Zpívá Filip Žarusky a další solisté, hraje ansámbl Mateus.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementym na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frist.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Kdo si o Dmitriji Šostakovičovi řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Robert Schumann nejprve aspiroval na kariéru koncertního klavíristy. Po problémech s rukou se začal více věnovat kompozici, především klavírních skladeb a také písní. Svou první symfonii dokončil až v 31 letech roku 1841, ale není pravda, že by se už předtím nepokoušel o symfonické kompozice. Svědčí o tom mimo jiné nedokončená pouze dvouvětá symfonie G-moll, které se podle místa prvního uvedení říká Zwickau. Schumannovi bylo 22, dílo nikdy nevydal a druhá věta byla koncertně provedena až v 70. letech 20. století. A to je škoda, protože je to pozoruhodná hudba. Orchestr revoluční a romantický, John Eliot Gardiner, druhá věta rané Schumannovy symfonie G-moll.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Bohuslav Vítek. V následujících minutách uslyšíme zajímavý soubor speciálních vokálních slavnostních skladeb, které zkomponoval v prvních desetiletích 18. století Georg Friedrich Händel, když byl ve službách vévody v Chandosu. V Anglii takovéto zpěvy nesou název Anthemy a jde prakticky o duchovní skladby anglikánské církve, tedy ne katolické či protestantské. Anthemy měly velkou tradici už před Händlem, komponoval je například Henry Purcell. My nyní uslyšíme celý třetí díl sbírky chandoských anthémů, samozřejmě v autentické interpretaci s anglickými interprety. Zpívají Patricia Quella, soprán, James Bowman, alt, Ian Partridge, tenor, George Michael, bas a Sixteen Choir. Hrají David Woodcock, housle, Sophie McKenna, hoboj, William Thorpe, housle a Sixteen Orchestra. Umělecký vedoucí Harry Christophers.

Čendovské entémy Georga Friedricha Händla, slyšeli jsme třetí díl celé sbírky, provedli solisté a soubor Sixteen s uměleckým vedoucím Harrym Christophersem.

Zajímavou součástí bohaté klavírní tvorby vrcholného vídeňského romantika France Schuberta tvoří skladby pro čtyřruční klavír. Nesporně nejznámějším a nejrozsáhlejším Schubertovým dílem tohoto žánru je sonáta pro klavír na čtyři ruce C-dur, zvaná Velké duo, Grand Duo, opus 140, v Schubertově katalogu pak zařazen pod číslem D812. Uslyšíme opět takzvanou autentickou interpretaci. Dva přední odborníci na starou klávesovou literaturu, Robert Levin a Malcolm Bilson, nám Schubertovu sonátu C-dur zahrají na kladivkový klavír.

Robert Levin, klavír, a Malcolm Wilson hráli sonátu pro klavír na čtyři ruce C-dur Grand Duo, dílo 140. Franze Schuberta. A konečně opět přichází ke slovu velký symfonický orchestr. Uslyšíme základní dílo světové hudby 20. století, jedno z nejpůsobivějších, jaká můžeme na současných světových pódiích slyšet. Bela Bartok vycházel, podobně jako náš Janáček, avšak svým vlastním osobitým způsobem, z lidového zázemí své vlasti. V posledním období jeho tvorby dochází k pozoruhodné syntéze jeho celoživotních snah. Uslyšíme koncert pro orchestr. Ano, koncert, byť před orchestrem nestane žádný virtuos. Koncertantními party se blízkne hned celá řada instrumentalistů uvnitř orchestru. Pětivětý koncert pro orchestr Bély Bartóka hraje symfonický orchestr města Birmingham, řídí někdejší jeho šéf, dnes světoznámý šéf-dirigent berlínských filharmoniků Sir Simon Rattle.

0: Slyšeli jsme základní dílo světové hudby 20. století, koncert pro orchestr Bély Bartóka. Symfonický orchestr města Birmingham řídil Sir Simon Rattle.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu vás zdraví Bohuslav Vítek. Pravděpodobně nejvýznamnějším českým autorem mistrovských klavírních děl je čáslavský rodák Jan Ladislav Dusík. V klavírní hře i kompozici byl tento významný hudebník ctěn a vítán po celé Evropě. Z jeho rozsáhlého díla vybíráme nyní sonátu F-moll opus 77, zvanou Invokace. Přednese ji klavírista a také známý hudební skladatel Hanuš Bartoň.

Sonátu F-moll opus 77 Invokace Jana Ladislava Dusíka přednesl na klavír Hanuš Bartoň. Vážení posluchači, také máte své oblíbené houslové koncerty? Kolik je asi nás, kteří obzvláště milujeme koncert D-dur Johannesa Brahmse? Jistě tedy nyní přivítáme Šloma Mince, který jej přednese s berlínskými filharmoniky za řízení Claudia Abáda.

Dozněl slavný koncert pro housle a orchestr D-dur, dílo 77. Johannesa Brahmse. Hráli Šlomo Mintz a berničtí filharmonikové. Řídil Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vaším dalším průvodcem světem, tentokrát ryze české hudby, bude Bohuslav Vítek. A na začátek nahlédneme do přírody očima Antonína Dvořáka. Předehra nesoucí právě její název, tedy v přírodě, nás hned na počátku chce oslovit radostnými tóny, jásavými, ale i lirickými, takovými, jaké známe sami ze svých pocitů, jež nás obdaří při vstupu do jejího působivého prostředí. Dvořákovu zvukově podmaňovou partituru uslyšíme v provedení Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila.

To byla první z cyklu tří předeher nazývaného Příroda, život, láska Antonína Dvořáka. Předehru v přírodě hráli pražští symfonikové řízení Tomášem Netopilem.

krásné náladě ještější z Dvořákovy hudby přispěje nyní i mnohem starší skladatel až z období baroka, František Xaver Brixi svým varhanním koncertem. Napsal jich celou řadu a já si nyní dovolím vám nabídnout koncert D-dur. Královský nástroj bude v rukách Věry Heřmanové. Ansámbl kapely Requiem Musicalis řídí Robert Hugo.

0: podání Věry Heřmanové a ansámblu kapela Regia Musicalis vedeného Robertem Hugem jsme slyšeli koncert pro varhany a orchestr D-dur českého barokního mistra Františka Xavera Blixiho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V okamžicích, kdy posloucháme hudbu ryze českých skladatelů, nemohou chybět stylizace lidových písní. Jejich mistrem byl Bohuslav Martinů. Svou pozornost věnoval nejen těm českým a moravským, ale obrátil svou pozornost i na Slovensko. Svůj cyklus nazval Nové slovenské písně a my jej nyní vybíráme z obsáhlé kompletní nahrávky, jejíž pořídila solistka Národního divadla v Brně Jana Hrochová. Na klavíry doprovodí česko-švýcarský umělec Giorgio Koukl.

0: Poslouchali jsme cyklus Bohuslava Martinů Nové slovenské písně. Zaspívala nám je Jana Hrochová, na klavíry doprovodil George Koukl.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní nás čeká jeden z řady půvabných violončelových koncertů období českého klasicismu. Jeho autorem je nám známý Josef Mysliveček, český skladatel, jehož éra zvláště v Itálii znamenala nejen pro něho, ale i místě, kde působil dobu velkých úspěchů a hudebních počinů, dodnes vzpomínaných. Slavil úspěchy zvláště svými operami a díly větších rozměrů do doby, než je překonala novější tvorba Myslivečkových mladších kolegů. Ta menší se však v mnoha případech objevuje na programech koncertů dodnes. Populární violončelový koncert C-dur si poslechneme v podání Jana Škrtlíka a brněnských komorních solistů.

představovat slováckou svitu Vítězslava Nováka, myslím, netřeba. Avšak už méně se ví, že existuje i její dřívější klavírní verze. Skladatel ji instrumentoval hned v roce jejího vzniku 1903 a Martin Vojtíšek nám tuto původní klavírní verzi nyní představí. Tak poslouchejme a konfrontujme s její verzí populárnější, orchestrální.

Slyšeli jsme první klavírní verzi populární slovácké svity Vítězslava Nováka. Představil nám ji Martin Vojtíšek.

Vaším průvodcem při poslechu vybraných skladeb české hudby je stále Bohuslav Vítek. Vraťme se znovu do doby klasicismu 18. století. Na rozdíl od Josefa Myslivečka, jehož violončelový koncert jsme zhruba před půl hodinou slyšeli, František Xaver Dušek nepůsobil dlouhodobě v cizině, ale byl přední osobností pražského hudebního života. Dle nescela ověřených pramenů poskytl na Bertramce velmi zácem hostu Wolfgangu Amadeu Mozartovi pobyt při jeho návštěvě Prahy. Z Duškovy hudební tvorby vybíráme jeho klavírní koncert D-dur. S pražským komorním orchestrem nám jej zahraje Karel Košárek.

To byl koncert pro klavír a orchestr D-dur Františka Xavera Duška. Hráli Karel Košárek a Pražský komorní orchestr. Se jménem Miroslav Reichl se setkáváme vedle řady úspěšných českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Byl autorem velmi všestranným. Vedle děl z oblasti symfonické a komorní tvorby obdařil mimo jiné svými kompozicemi také sbormistry. Jeho tvorba pro smíšené a zvláště dětské sbory se stala už v době jeho života velkým pojmem. Dodnes jsou například oblíbené jeho mistrovské stylizace lidových písní různých národů. Čtyři z mnoha nám nyní zaspívá Ústecký dětský sbor se sbormistrem Vlastimilem Kobrlem. Spoluúčinkují Monika Tuháčková, hoboj, Vlastimil Kobrle mladší, housle, a Vladimír Kuželka a Vlasta Váchalová, klarinety.

0: Čtyři lidové písně v úpravách Miroslava Rajchla nám zaspíval ústecký dětský sbor. Provedení řídil Vlastimil Kobrle a spoluúčinkovali instrumentální solisté, hoboistka Monika Tuháčková, houslista Vlastimil Kobrle mladší a klarinetisté Vladimír Kuželka a Vlasta Váchalová.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milovníky hudby Leoše Janáčka teď asi překvapím, ale určitě potěším příznivce hudebního romantismu. 21letý Janáček totiž v duchu tohoto směru 19. století v roce 1877 neskomponoval pouze dnes velmi populární svitu pro smyčce, ale po roce, protože se skupení ještě jednu skladbu, kterou poeticky nazval Idyla. Opět romantika, ještě ne moderna. Hrají čeští komorní solisté z Brna.

Krásná, romantická, pouze smíčcová sazba patřila budoucímu modernistovi. V roce 1878 však ještě mladému romantikovi Leoši Janáčkovi. Vyslechli jsme jeho idylu pro smíčce, hráli čeští komorní solisté.

Mezi českými skladbami pocházejícími z 20. století se ve světě objevuje i fagotový koncert Jiřího Pauera. Autor pokračoval v kompoziční tradici a byl skvělým melodikem, což je dnes většinou posluchačů stále vyhledáváno. Někdejší skvělý solový fagotista České filharmonie Karel Bidlo nám jej zahraje za doprovodu svého mateřského orchestru. Jeho šéfem byl v minulé době Karel Ančerl.

0: Fagotista Karel Bidlo, Česká filharmonie a dirigent Karel Ančerl jsou podepsáni pod dnes už historickou nahrávkou koncertu pro fagot a orchestr Jiřího Pauera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Naši dnešní pouť českou hudbou jsme dnes zahájili předehrou Antonína Dvořáka v přírodě. Přírodní scenérie ovšem velmi miloval i Vítězslav Novák, zvláště ty moravské a slovenské. Jako vášnivý turista prožil i skutečnou velehorskou bouřku. Tento jeho životní zážitek převedený do tónů vytvořil geniální dílo, symfonickou báseň v Tatrách. Poznáváme v ní horskou přírodu ve dvou působivých kontrastech. Jako nádherný, klidný obraz i pravé bouřící peklo. Českou filharmonii řídí Karel Šejna.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Antonio Vivaldi, árie Judity z první části oratoria Judita Triumphans, zpívá Magdalena Kožená, Akademii Montis Regalis řídí Alessandro De Marchi.

Jak známo, slovanské tance byly jedním z děl, která bleskově rozšířila slávu mladého českého skladatele po světě. Už v srpnu roku 1878 patřily moravské dvojzpěvy a slovanské tance, které na Brámsovo doporučení vydal Fritz Zimrock, k nejžádanějším hudebninám na trhu. Hovoříme o době, v níž nebylo šlechtické ani měšťanské rodiny bez klavíru, a tak byl tento repertoár velmi žádaným zbožím, zvláště pak pro čtyři ruce. Společně je mohli hrát učitel a žák, ostýchavější měšťanské slečny, sourozenci, přátelé. I slovanské tance Antonína Dvořáka se nejprve rozletěly do světa v této podobě. A tak si ji teď připomeneme s klavíristy Mariánem Lapšanským a Petrem Topercrem. Dvořákův slovanský tanec číslo 3 Azdur.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zařízení Václava Neumanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Giacomo Puccini, árie Johnsona z třetího dějství opery Děvče ze Zlatého západu. Zpívá Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Igor Stravinský, příběh vojáka a z něho tři tance, tango, valčík a ragtime. Komorní harmonii řídí Libor Pešek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta, romance z koncertu pro klavír a orchestr číslo 13 C-dur. Hraje Maria João Pirish. Orchestr Gulbenkianovy nadace řídí Theodor Gulschbauer.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo frankovlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Georg Friedrich Händel, třetí věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur. Hraje na harfu Uršula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů, orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mše, moteta, duchovní dramata, vánoční oratorium, tedeum a další církevní díla, to je těžiště tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera, aniž bychom mu upírali výtečnou hudbu třeba k Molièrovým divadelním hrám nebo opery. Charpentierův jedinečný styl byl ve své době označován za příliš italský. Na rozdíl od svého současníka Lilyho, Itala, který se stal stělesněním francouzské hudby, Charpentier byl Francouz, který šel hudbu studovat do Itálie. Možná se Charpentier nechtěl zaplétat s královským dvorem. Možná se jeho talentu Lily či jiní ve Versailles obávali. Jisté je, že na dvoře Ludvíka XIV. Nepůsobil. Stejně jisté je, že v duchovní hudbě té doby ho málo kdo předstihl. A také dnešní doba Charpentiera začíná plně docenovat. Toto je v jeho tónech Magnifikát, Marín chvalospěv, Velebí má duše hospodina. Nahrávka souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Johann Baptist Cramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Cramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Amabilis pro housle, dvě violy, da gamba a basso continuo. Hraje Freiburský barokní koncert.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, Es-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování, kultivovanou práci s

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Vele úspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80-letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendricks, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík. Ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Německý romantický mistr Felix Mendelssohn Bartholdy se dožil pouhých 38 let, ale stihl zkomponovat pozoruhodných asi 320 děl a vedle toho, mimo jiné, otevřel cestu k recepci v té době ještě pozapomenutého Johanna Sebastiana Bacha, když v Berlíně provedl jeho Matoušovy pašie. My si z Mendelssohnova odkazu poslechneme fugu, první část ze symfonie pro smyčcový orchestr G-moll. Mimochodem, je z cyklu 12 symfonií pro smyčce, které Mendelssohn složil mezi svým 12. a 14. rokem. New Symfonieta Amsterdam řídí Lev Markis.

O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Vocal Européen de la Chapelle Royale řídí Filip Hereveche.

Karl Maria von Weber, vyzvání k tanci, brilantní rondo Des Dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Serenáda je skladba původně určená pro večerní zahradní slavnosti. Byla v programu zařazována jako jakési odlehčení mezi díly závažnějšího charakteru. Těm se německy říkalo Ernste Musik, vážná hudba, což bylo míněno tak, že jde o hudbu, kterou je třeba brát vážně. Johann Josef Fuchs, pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Od roku 1824 učil v Praze hudbu Jan Václav Tomášek, dlouholetý hudební vychovatel v rodině hraběte Bukvoje. Postupně si vybudoval takovou pověst, že se o něm hovořilo jako o hudebním papeži Prahy. Což zahrnuje obdiv, ale i trošku jízlivosti s náznakem, že Tomášek se považoval za neomylného. Asi 114 děl pak čítá Tomáškův skladatelský odkaz a za nejzajímavější položky z něj jsou považovány jeho klavírní kusy a jeho písně. Tak je posuďme. Text Johanna Wolfganga Goethe, jehož Tomášek velmi obdivoval, zhudebnil takto do písně o pichlavé růžičce, ve skutečnosti dívce, která odmítá lásku chlapce. Haydn Röslein Václava Jana Tomáška zpívá chorvatská mezzosopranistka Renata Pokupič, na klavír hraje Roger Vignolet.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Leoš Janáček pochází z Lašska a Slezska, kde se mluví v krátkých větách, krátkými slabikami a když je třeba nějaké slovo zdůraznit, několikrát se zopakuje. To je i princip Janáčkovy hudby. Široké melodie a sametový zvuk smyčců raději nečekejme, spíše úsečné, opakované motivy. V symfonietě hraje armáda trubek přímo vojenské signály. V glagolské mši se Janáček nemodlí, spíše na Pána Boha energicky pokřikuje. V operách, které se hrají po celém světě, jako její Pastorkyňa, je ale Janáček citlivý a psychologicky pravdivý. V klavírním cyklu Po zarostlém chodníčku vyloženě intimní a introvertní. Janáček nemá předchůdce ani následovníky. Každý pokus napodobit ho je neodolatelně směšný.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Takřka v každé komické opeře Bedřicha Smetany je přítomna alespoň jedna komická postava z lidového prostředí. Výřečná a navzdory jisté vypočítavosti nebo lstivosti vlastně docela sympatická. Zkrátka tak, aby se s ní dobové publikum mohlo stotožnit a pobavit se nad jejími taškařicemi. V Prodané nevěstě je to Kecal, v Tajemství vysloužilec Bonifác a nám teď zaspívá Hajný Mumlal z opery Dvě vdovy. Ono mumlání snad nejlépe předvádí libretista Cingl v árii Nechť cokoliv mě zlobí v světě, samozřejmě se skvostnou hudbou Bedřicha Smetany. Mumlalem navíc bude přední český basista Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze diriguje Jaroslav Kromholc.
1: Let mumlaním svůj jebí.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, dnes se budu pohybovat po hodně tenkém ledě. Musím říci, že kdykoliv jsem se v minulosti ve svých pořadech třeba jen letmo dotkl opery, vždy jsem dostal od milovníků tohoto žánru vynadáno. Operní publikum je, řekněme, emotivní. Má hodně společného s postavami ze svých milovaných hudebních dramat. Milovník opery nenapíše: pane Hurníku, nahrávka Rossiniho Lazebníka s Erichem Leinsdorfem vznikla o 10 let dříve, než jste ve svém pořadu tvrdil. Milovník opery napíše: jsem krajně rozhořčen nad vaším diletantským průvodním slovem, jímž jste hanebně zneuctil odkaz velkého Ericha Leinsdorfa, který v době, kdy měl podle vás dirigovat Rossiniho, byl skutečnými operními posluchači již několik let hořce oplakáván. Pane Hurníku, styďte se. Ano, velké emoce patří k opeře. Opera si vytvořila svůj mystický svět, který má svá pravidla. Občas je někdo zreformuje, ale podstata zůstává. Na operu se nesmí hledět ani jako na část reality, ani jako na hudební skladbu. Opera je svět sám pro sebe.

0: Děj prodané nevěsty popisuje sňatkový podvůdek spojený s finančním profitem. Celá Jeníkova chytračina má tolik slabých míst, tolik logických slabin, že by byla v reálu okamžitě odhalena. Děj opery je tedy postaven na zcela nereálné zápletce. V činohře by to byla dosti podstatná chyba. V opeře to nehraje téměř žádnou roli. Dokonce se dá říci, že prodaná nevěsta má velmi dobré libreto. Skvěle se tu střídají sbory, árie, ansámbly, recitativy. Skvěle jsou rozvržena dějství i prostředí, v nich se události odehrávají. Děj se odehrává v interiéru i exteriéru. Víme, že tu jsou problémy s deklamací, ale z moderního pohledu se tato slabina obrací ve výhodu. Skladatelé už od počátku 20. století nelpí na strnulé deklamaci respektující všechny přízvuky a intonace mluvené řeči. Rytmus hudby tvoří kontrapunkt k rytmu slova. Smetana sice nechtě, ale úspěšně dosáhl podobného efektu. Prodaná nevěsta je vynikající opera a logika zápletky je z tohoto pohledu detailem, kterým není třeba se zabývat.
1: Tu vi mame, tu vi mame, tu vi mame.

Mně samotnému trvalo hodně dlouho, než jsem se sám vyvedl z omylu, že opera je tak dobrá, jak dobrá je její hudba. Poslouchal jsem opery jako, řekněme, kantáty. Obdivoval jsem Beethovenova Fidelia a nechápal, proč nad touto jedinou Beethovenovou operou znalci poněkud krčí rameny. Slabina Fidelia je totiž právě v dramaturgii scén, tedy v tom, co jsem vynášel na Prodané nevěstě. Divadelníci a kovaní znalci opery jsou na tuto věc citlivější než já, ale jejich výkladu rozumím. Přesto si Fidelia vždy rád poslechnu. Jeho hudba má ohromný puls. Je to nejrytmičtější klasická opera, jakou znám.

pro mě znamenal zásadní zlom ve vnímání opery Don Giovanni. Znal jsem z nahrávek každou notu. Na jevišti jsem ho ale poprvé viděl snad až v 25 letech. K důvěrně známé hudbě se přidala herecká akce, zejména mimika. Viděl jsem, jaký prostor dává Mozartova hudba pro vyjádření psychologie postav. Člověk díky hudbě vidí figurám přímo do hlavy, sleduje jejich vícelomné povahy. Cerlina je něžná, ale zároveň rafinovaná, vychytralá, erotická a také nevinně dívčí. Je na její představitelce, kterou tvář se rozhodne zdůraznit. A opět La Ponteho skvostná dramaturgie scén, která vyústí v ono neuvěřitelné finále, které svou dramatičností bere dech. Jaká to výzva pro scénografa. Don Giovanni je prostě opravdu opera.

Jak vlastně funguje opera? V barokních, klasicistních, ale i v mnohých romantických operách se dějová linka odehrává v recitativech. Když se posune k nějakému uzlovému bodu, vývoj se zastaví a přichází árie, v níž jednající postava vyjadřuje postoj k událostem. Vyspívává se z lásky či nenávisti k tomu či onomu, naříká nad něčí smrtí, eventuálně vzpomíná na cosi důležitého z minulosti. Místo árie může přijít dueto, obvykle milostné. Když árie či duet skončí, pokračuje zase recitativ. Pak jsou tu také sbory, tlumočící hlasy lidu. Texty nebývají příliš komplikované. Častá jsou zvolání typu no toto, hrůza, jaký to běs. Děj se tedy v tomto typu opery pohybuje jakýmisi přískoky. To je samozřejmě na úkor dramatičnosti a na úkor napětí. Árie jsou svým způsobem retardující prvky. Naopak vyloženě progresivní složkou opery se staly ansámbly. V nich se totiž plnohodnotně zpívá, přitom děj běží dál, protože se vedou dialogy, spory, názorové konfrontace. Vrcholné ansámblové scény pak bývají ve finále každého dějství, kde se obvykle sejdou všechny postavy. Význam ansámblů jako jeden z prvních a rozhodně nejvýrazněji pochopil Mozart. Finále druhého dějství Figarovy svatby trvá 20 minut. Přicházejí stále nové postavy, děj se žene kupředu bez recitativů a árií.

Ještě dlouho se skladatelé neobešli bez recitativů. Některé opery, třeba Čarostřelec, mají dokonce recitativy mluvené. V romantismu, adorujícím melodii a sílu osobnosti, narostl význam árií, kde mohli velcí pěvci předvést svou virtuozitu, jako u Rossiniho, nebo jímavou krásu a volumen svého hlasu, jako u Verdiho. Árie z Verdiho raných oper uvádějí milovníky Belcanta do frenetického nadšení, mě pak, odpusťte, do rozpaků. Kam se podělo umění mozartovské psychologie, když byl Verdi schopen doprovodit árii o kruté vraždě týmž valčíkovým rytmem jako milostný zpěv či árii o pomstě? Jenomže ve svých pozdních operách a hlavně pak v posledním díle dokázal Verdi skutečný zázrak a opravdovou operní reformu, ač se tomu tak neříká. Verdiho Falstaff je vlastně jediným velkým ansámblem od začátku do konce. Nejsou tu árie ani recitativy, ale úžasně svěží, fantasticky prokomponovaná proměnlivá hudba, která reaguje na každý duševní záchvěv postav. Geniální dílo, které nemá obdoby. Nemůžu pochopit, jak mohl Verdi předtím celý život psát to své mcaca mcaca. Se per la strada la volta, questa sera, sempre a

Verdi tedy ve Falstaffovi postavil hudební formu ansámblu nad všechny ostatní složky. Založil tak moderní typ prokomponované opery bez oddělených čísel. Puccini, Wagner, Britten, všichni se vydali tímto směrem. Ale recitativ neměl odzvoněno. Debussy ho vyzdvihl na nejvyšší příčku v Peleovi a Melisandě. Vše je tu francouzsky decentní, jemné, dialogy jsou realistické. Debussyho opera je výjimečná tím, že tu není žádné velké drama, rozhodně se ale nenudíme, neboť naši pozornost mimo jiné udržuje nádherná instrumentace.

V tomto pořadu bych vůbec neměl mluvit o Wagnerovi. Vždy zdůrazňoval, že nepíše opery, ale hudební dramata. Jeho revoluce, vlastně hned několik revolucí, spočívá zejména v tom, že přizpůsobil hudební čas času reálnému. Opera byla vždy dějovou a psychologickou zkratkou. To, co se v opeře uděje za 2 hodiny, by se v reálu odehrávalo měsíce. Wagner ale děj rozvíjí mnohem pomaleji. Jestliže si hrdina něco rozmýšlí, dá mu na to Wagner klidně 30 minut. Postava tak může nahlas přemýšlet téměř tak, jak by tomu bylo doopravdy. Když umírající Tristan čeká na příjezd své Isoldy, je to i v divadle opravdu k nepřečkání. Přímo fyzicky za zvuku táhlého sóla anglického rohu cítíme, jak dlouho Tristan čeká a čeká. Spolu s ním prožíváme nadšení, když se loď v dálce nakonec objeví. Hudba se tedy přizpůsobila potřebám děje a psychologie a přitom jí to vůbec neublížilo.

0: Posledním velkým přínosem do samotné struktury operního žánru byl Sprechgesang v opeře Wojcek Albana Berga. Mluvospěvem vyřešil Berg mnohé problémy, které vyplývají ze souběhu děje a hudby. Kvůli těmto problémům bylo nad operou zlomeno už mnoho holí, ale vždy se ukázalo, že obavy jsou zbytečné. Ani dnešní móda muzikálů operu neohrožuje, protože muzikály jsou spíše nástupci operety než opery. Opera je strhující právě tím, jak je nereálná. To má význam zvláště v době, kdy skutečná realita není zrovna nic moc.
1: Das Messer. Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher. Mir graut's. Da regt sich was. Still. Alles still und tot. Mörder, Mörder! Ha, da ruft's! Nein!

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit Rafaelu Kubelíkovi, významnému českému dirigentovi, jehož rok narození 1914 spadá do roku české hudby. Ale to samozřejmě není jediný důvod, proč s tím zabýváme. Jeho nahrávky jsou roztroušeny v archivech všech možných rozhlasů a všech možných symfonických orchestrů. Takže dnes sáhneme opravdu k velkým vzácnostem z archivů v Mnichově a v Londýně. Začneme nahrávkou Mozartova koncertu číslo 22 S-dur pro klavír a orchestr, kdy solistou slavný klavírista Danny

Dozněl klavírní koncert číslo 22 Esdur Wolfganga Amadea Mozarta, na klavír hrál Daniel Barenboim, doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Nahrávka je z července roku 1970. K Mozartovi se ještě vrátíme, ale teď připomeneme Kubelíka jako velkého málerovského dirigenta. Shodou okolností z roku 1970 je také snímek jeho písně o zemi. Píseň o zemi je předposlední dílo Gustava Mahlera, které zkomponoval ještě před svou 9. symfonií. Je to symfonie pro tenor, alt a velký symfonický orchestr. Připomeňme, že Rafael Kubelík natočil jako jeden z prvních dirigentů všechny Mahlerovy symfonie právě se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Nicméně píseň o zemi existuje jenom na živém snímku. Tento je velmi vzácný, protože altovou solistkou je Janet Baker a tenoristou Waldemar Kment. Uslyšíme symfonický orchestr Bavorského rozhlasu na koncertě z Herkulova sále v Mnichově z 27. února roku 1970. Připomeňme, že píseň o zemi má celkem 6 částí. Pijáckou píseň o utrpení země, osamělý na podzim, o mládí, o kráse, opilý na jaře a závěrečné velké rozloučení.

Altistka Janet Baker a předtím tenorista Waldemar Kment zpívali Píseň o zemi Gustava Mahlera, doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka na nahrávce z února roku 1970. Je to živá nahrávka z Mnichova. A teď se vrátíme ještě jednou k Mozartovi. Ve stejném roce vystoupil Kubelík s Danielem Barenboimem, který byl jeho životním přítelem. A připomeňme teď, jak společně nahráli slavný Mozartův klavírní koncert číslo 23 A-dur. Doprovází opět symfonický orchestr Bavorského rozhlasu na koncertě v Mnichově.

0: Dozněl klavírní koncert číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta, na klavír hrál Daniel Barenboim, doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu na nahrávce z 5. června roku 1970 pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A právě vzácné Kubelíkovy nahrávky z jeho období v Mnichově, ale také v Anglii, jsou obsahem tohoto bloku na stanici D-dur.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A z bohaté diskografie Rafaela Kubelíka, která patří Antonínu Dvořákovi, si poslechneme snímek Dvořákových legend. Natočil ho v roce 1976 s anglickým komorním orchestrem, což je poměrně vzácné, a uslyšíme prvních 9 Dvořákových legend. Rafael Kubelík a anglický komorní orchestr.

Dozněla legenda číslo 9 D dur. Slyšeli jsme 9 legend Antonína Dvořáka. Hrál anglický komorní orchestr pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Snímek vznikl v Anglii, kam Kubelík emigroval v roce 1948 a hned se zapojil do anglického hudebního života. My dnes budeme mít vzácnou příležitost poslechnout si jeho koncert z 30. srpna roku 1957 z Edinburghu, kde ovšem hrál také českou hudbu. Nejprve symfonické variace Antonína Dvořáka, pak Martinů, klavírní koncert číslo 4 a nakonec Beethovenovu osudovou symfonii. Dirigoval anglický Philharmonia Orchestra, což byl orchestr, který vznikl po válce pro účely gramofonového nahrávání. Nejvíc nahrávek s ním pořídili Herbert von Karajan a Otto Klemperer, Kubelík se mu ale také dost často věnoval. Teď si tedy poslechneme koncert, který vysílal rozhlas BBC z Edinburghu 30. srpna roku 1957. Nejprve uslyšíme symfonické variace opus 78 Antonína Dvořáka. Hraje anglický Philharmonia Orchestra, řídí Rafael Kubelík.

Potlesk publika na festivalu v Edinburgu, v symfonických variacích Antonína Dvořáka jsme slyšeli anglický Filharmonia orchestra pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A jeho koncert pokračoval velmi vzácným uvedením klavírního koncertu číslo 4 zvaného Inkantace Bohuslava Martinů. Nevím, jestli byl skladatel přítomen, ale v každém případě je koncert věnován Rudolfovi Firkušnému, který je také jeho solistou. Je to skutečně vzácný historický snímek jednoho z prvních provedení tohoto Martinů klavírního koncertu. Má název Inkantace a má dvě části, Allegro a Poco Moderato. Hraje anglický Filharmonia orchestra, Rudolf Firkušný a Rafael Kubelík.

Potlesk publika 30. srpna 1957 na festivalu v Edinburgu, kde zazněl čtvrtý klavírní koncert Bohuslava Martinů, tehdy jako čerstvá novinka. Hrál blízký přítel Bohuslava Martinů Rudolf Firkušný a také Rafael Kubelík, který k němu měl velmi blízko. Orchestrem je Filharmonia Orchestra. A společný koncert vyvrcholil provedením symfonie číslo 5 C-moll opus 67 zvané Osudová Ludvika van Beethovena. Takže takto hrál mladý Kubelík s tehdy mladým orchestrem velké dílo Ludvika van Beethovena.

0: Dozněla symfonie číslo 5 C mol opus 67, zvaná Osudová Ludvíka van Beethovena. Hrál symfonický orchestr Philharmonia Orchestra pod taktovkou Rafaela Kubelíka na koncertě v Edinburghu v roce 1957. Uzavřela se galerie vzácných nahrávek Rafaela Kubelíka. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu digitální stanice D-dur Českého rozhlasu vás vítá operní redaktor Ivan Ruml. Připravil jsem pro vás veristickou operu Giacoma Pucciniho Manon Lescaut. Dále skladby Karla Marie von Webera, France Lehára, Johanna Nepomuka Humla, George Gershwina, Arkangela Corelliho, Alexandra Konstantinoviče Glazunova a Giacoma Meyerbeera. Zahájíme ovšem zpěvoherním dílem. Manon Lescaut byla v pořadí třetí operou Giacoma Pucciniho, ve skutečnosti však představuje teprve počátek skladatelovy cesty za operními vavříny. Frekvencí uvádění a všeobecnou oblibou nepřekročila Pucciniho stálice, jakými se staly opera Bohéma, Madama Butterfly, Turandot a především Tosca. V mnoha ohledech však k nim neodlučitelně patří. Vznikla podle románu L'histoire du chevalier de Grie et de Manon Lescaut francouzského spisovatele Antoine Françoise Prévosta, který známe na českých divadelních scénách v básnickém zpracování Vítězslava Nezvala. První dějství nás zavádí do historického Amiensu počátku 18. století. Studenti, měšťané a vojáci očekávají před hostincem příjezd do stavníku. Procházejí se, popíjejí, hrají karty a žertují s dívkami. Student Edmondo jim zpívá madrigal. Přichází Edmondův přítel, rytíř Renato de Grie, který ironicky napodobuje Edmondův milostný madrigal. Všichni oslavují příjemný podvečer. Přijíždí poštovní dostavník, z něhož vystupuje Manon v doprovodu svého bratra Lescauta, seržanta královské gardy a bohatý pařížský královský pokladník Géronte de Ravoir. De Grie je na první pohled krásou Manon okouzlen. Když Lescaut a Géronte vstoupí do hostince, kde mají přenocovat, de Grie osloví Manon. Dozví se, že ji její bratr odváží na příkaz otce do kláštera. Lescaut zavolá svou sestru. Ta odchází do hostince a de Grie si zamilovaně přiznává, že nikdy takovou ženu nepoznal. Půvabu Manon ovšem podlehl i starý Géronte a žádá hostinského

Měšec rytíře de Grie vyprázdní, Manon ráda přijme nabídku bohatého Geronta. Druhé dějství se odehrává v Paříži. Leskotova předpověď se vyplnila. Manon opustila rytíře de Grie poté, co mu došly peníze. Žije v Gerontově domě, obklopena přepichem a přesto se nudí. Svému bratru přiznává, že bohatství je slabou náhradou za lásku, kterou poznala. Lesko je vypráví, že se de Grie pokouší v hazardních hrách získat peníze, aby s ní mohl opět bezstarostně žít. Jejich rozhovor je přerušen. Nejprve přichází skupina hudebníků, aby zaspívala Manon oslavný madrigal. Pak vejde Geronte s přáteli a stanečním mistrem, který učí Manon menuet. Když hosté odejdou, objeví se náhle de Grie. Nevěra je záhy zapomenuta a oba milenci si znovu vášnivě vyznávají lásku. Překvapí je Geronte. Manon se vysmívá jeho stáří a Geronte s hrozbami odejde. Lesko se vrací se zprávou, že Geronte šel pro stráže a naléhá na Manon a de Grie, aby utekli, protože Manon hrozí vyhnanství. Manon však chce ještě sebrat co nejvíc šperků a drahých předmětů. Otálení je jí osudné. Geronte se objeví s policií a Manon je zatčena. Lesko zabrání rytíři de Grie, aby zasáhl, protože kdyby byl zatčen i rytíř, nemohl by už Manon pomoci. Manon je odsouzena s dalšími trestankyněmi k deportaci do Louisiany, francouzské kolonie v Americe. Nádherné orchestrální intermezzo, vycházející z milostného duetu Manon a rytíře de Grie, uvozuje třetí dějství a rekapituluje události, které se odehrály. V přístavu Le Havre podplatí Lesko jednoho strážce, aby mohl s rytířem de Grie osvobodit Manon. Manon se objeví u okna vězení a de Grie se ji snaží povzbudit. Jejich rozhovor přeruší ironická píseň lampáře. Plán útěku se nezdaří. Velitel vyvolává jména odsouzených dívek, které pod dohledem stráží a za výsměchu přihlížejícího davu nastupují na loď. Zoufalý de Grie prosí kapitána, aby směl Manon doprovázet do vyhnanství. Kapitán nakonec svoluje. Čtvrté dějství se odehrává v Americe. Loď ztroskotala. Oba milenci se zachrání, ale jsou ztraceni v pusté a vyprahlé krajině u New Orleansu. Manon je zcela vyčerpaná, trpí žízní. De Grie odchází hledat pomoc. Manon zůstává sama, cítí, že už není východiska. De Grie se vrací se zlou zprávou. Pomoc nenašel. Oba milenci si naposledy vyznávají lásku a Manon umírá v náručí rytíře de Grie. Osoby a obsazení. Manon Lesko, Mirella Freny. Lesko, seržant královské gardy, Renato Brusson. Rytíř Renato de Grie, Placido Domingo. Geronte di Ravoir, Kurt Riddle. Edmondo Student, Robert Gambill. Hostinský Graham Sachs McPherson, taneční mistr John Fryot, hudebník Brigitte Fassbenderová, seržant lukostřelců Thomas Handel, lampář Mark Curtis, námořní kapitán John Tomlinson. Sbor Královské opery Covent Garden v Londýně se sbormistryní Ninou Volkrovou a orchestr Filharmonia řídí Giuseppe Sinopoli.

Ecco il vostro.